Awurade hyira ma ɛka nansɔre nyinaa hyerɛ do fa sɔre sɔre a mɛtumi mu bɔ din sɔre afie matɛ apostolic romai aborɔfoɔ sɔre a mɛtumi mu bɔ na mehyira mo nyinaa